0: což moje čest. Mám každodenní snažetí a posměch, pohanění.
1: Tož, tož.